plná devadesátek. Come on and get into the groove.

0: Pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo Hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavská. Hey!

0: Bylo 7 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Akce Léto v parku se uskuteční 1. srpna v Bakově nad Jizerou. Program bude připraven v Komenského sadech. V 19 hodin vystoupí Brickstep a ve 20 hodin pak divadelní spolek Tyl Bakov nad Jizerou uvede hru Za dveřmi kanceláří. Vstupenky se prodávají na www.divadlobakov.cz.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

tak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 8 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specialita.

0: už musím jít.
1: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
2: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
4: Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Pardubickou středu. Už o víkendu začne nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže v Česku. Bývalý reprezentant Václav Pilař je rád, že po neplánovaném konci v Hradci Králové brzy našel nové angažmá v Bohemce. Cítí důvěru kouče i spoluhráčů a chtěl by jí co nejdříve splatit na hřišti. 37letý fotbalista to uvedl na tiskové konferenci v Dělíčku.
1: Moje první dojmy jsou vlastně krásným, tak aby nám mě tady baví. Jsou to skvělí kluci. Byl jsem rád, že jsem přijel za Bohemkou na soustředění. Tam jsme řešili nějaký dotrénování a přípravný zápasy, takže jsem byl rád, že jsem vlastně mohl ty kluky navnímat hlavně na hřišti, protože to je nejdůležitější a to mě strašně pomohlo, než bych třeba přišel v průběhu sezóny, tak to jsem moc rád.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Trak Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, na

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Pěkné dopoledne, máme krátce po 9:00. Je tu středa, ano, středa a vy víte, co máte dělat. Samozřejmě poslouchat Rádio MV. Začal dopolední rozjezd, u kterého vás vítá Roman, budeme spolu do 12:00. Máme 22. července a také tento den nabízí několik zajímavostí. Připomínáme si Světový den mozku, takže dnes máme oficiálně dobrý důvod trochu potrápit své mozkové závity. A pozor, slaví také matematici. 22. července totiž připomíná zlomek 22 sedmin, který je velmi přesným přiblížením čísla pí. Právě proto se dnešku říká také den přibližného pí. Svátek mají Magdalény, přejeme všechno nejlepší. A kdo slaví narozeniny, například zpěvačka Selena Gomez, které je dnes 34 let a pořád je krásná. Krásný den přeju také vám, posílám další muziku.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Hezké dopoledne, posloucháte jediné Mladoboleslavské rádio. No a přátelé, v Mnichově Hradišti nám začne slavná Anenská pouť. Akce probíhá každoročně od roku 1714. Neskutečná tradice. Těšit se můžete na pouťové atrakce pro děti i dospělé, řekl bych i na takové, na kterých se budete hodně bát a na které bych třeba já osobně nevlezl. Ale já jsem prvotřídní posera a srab. Těšte se i na nabídku pouťových suvenýrů a velký výběr z různých druhů street food, občerstvení, dechovku, ale také procesí a nebo odpoledne s baráčníky. Anenská pouť od pátku do neděle, ale na atrakce můžete podle našich informací vyrazit už zítra. Tak si to v Mnichově Hradišti pořádně užijte.
5: Radio MB, zapni a neřeš.

0: bývají kdo ví a Bůh ví kde. Třeba náš Luky, ačkoliv není škodovák, tak věřím, že nás poslouchá v Turecku. Zdravíme celou rodinu. Nejméně dva škodováci tam s ním jsou. Zrovna včera mi kamarád psal, že v Turecku mají asi 38 stupňů Celsia, tak já jsem mu psal, že tady u nás v Mladé Boleslavi měříme nějakých 21. Já osobně s tím žádný problém nemám, tím spíše, když vím, že tropy nás čekají zase příští týden a dovolená je většinou, myslím, také ještě před námi, co říkáte. Takže vysoké teploty si užijeme ještě jak tady u nás v Česku, anebo někde na Dovče, pokud se také někam chystáte. Jinak kamarád mi z Turecka samozřejmě psal, že už nakoupil čtvery boty, jasně, to je jistotka za ty prachy tam. Ono se to sice pravděpodobně brzo rozpadne, ale nechte to tam za ty peníze. Prej 30 Eček za dvoje značkový boty, no jasně, to musel brát. Já jsem si minulý rok přivezl z Turecka dvoje, už nemám ani jedny, ale třeba bude mít větší štěstí.
1: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Pohodové dopoledne, ano, pojďme se podívat na dnešní počasí. Bude polojasno až oblačno, ojediněle může sprchnout. Měřit budeme příjemných 20 až 25 stupňů Celsia.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Nenechte si ujít anenskou pouť, která se uskuteční od 24. července do 26. července v Mnichově Hradišti. Na malé i velké čeká spousta zábavy. Těšte se na Luna Park, včetně K2, stánkový prodej, občerstvení, sladkosti, skákadla a trhy.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Hezké dopoledne, pokračuje dopolední rozjezd, no a o čem se budeme bavit právě v této hodině? Tak třeba o tom, že zřícení na hradu Michalovice možná ukrývá světový unikát. A nebo o tom, že Mnichovo hradiště rozšířilo svůj kamerový systém. No prostě sledujeme, co se děje v našem regionu, také si budeme hrát skvělou muziku a samozřejmě výborné devadesátky. Nejen od toho jsme tady my, Radio MB. Zapněte a neřešte. Krásné dopoledne.
3: Hudba z našeho regionu.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo Hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme.

0: Město Dole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Pěkné dopoledne, je to tak, zřícení na hradu Michalovice možná ukrývá světový unikát. Mladá Boleslav nechala odborně přeměřit náklon známé věže Putna, který podle dosavadních údajů dosahuje přibližně 6,5 stupně. To by znamenalo, přátelé, že je Putna nakloněnější více než slavná věž v italské Pise. Dosavadní měření ale nebylo možné použít pro oficiální srovnání, proto se teď čeká na přesné výsledky. Ty by měly být známé na začátku srpna a ukážou, zda má Michalovická věž šanci zařadit se mezi nejšikmější stavby světa. Já jsem napjatej jako struna a nakloněné jako Michalovická Putna. A třeba jo, třeba se to teď bude ve světě říkat. Hezké dopoledne.
1: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: Hezké dopoledne, my teď míříme do Mnichova Hradiště. Město totiž rozšířilo svůj kamerový systém. Nové kamery byly instalovány na vjezdech do města v ulicích Na Úvozu a v Lípách. Městské i ostatní policii umožní lépe sledovat pohyb vozidel a zároveň poskytnou přesnější údaje o intenzitě dopravy. Tento projekt podpořil Středočeský kraj dotací 300 tisíc korun a město chce postupně modernizovat také další kamerové body. Já když jsem ty kamery viděl, tak jsem si hned vybavil i severní sídliště v Mladé Boleslavi. Tam poslední dobou byly nějaké ty problémy a město tam hned nechalo instalovat takové mobilní kamery. Dokonce se nechal zbourat takovej ten altánek, kde se zdržovala ta problémová mládež a problémoví cizinci. Ano, nazývejme věci pravými jmény. A já myslím, že to funguje docela dobře. Další info najdete na našem webu www.radiomb.cz, náš web. To je samozřejmě i zpravodajství z našeho regionu. Za chvilku mrkneme zase na počasí.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Pohodové dopoledne, ano, pojďme se podívat na dnešní počasí. Bude polojasno až oblačno, ojediněle může sprchnout. Měřit budeme příjemných 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Bounce Off Food Festival si můžete užít 25. července. Program bude připraven od 10 hodin ve volnočasovém areálu na školništi v Řízkách. Těšte se na herečku a moderátorku Markétu Hrubešovou, dále kapely Academics a Smečka a samozřejmě spoustu dobrého jídla.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: MB. No a také fotbalisté Mladé Boleslavy se chystají na start nové sezony. V neděli se představí na hřišti Artisu Brno. Včera se hráči fotili, dresy zůstávají stejné, změny v kádru se příliš neděly. Bookmakeri to aktuálně vidí na nějaké 11. místo, ale uvidíme, to jsou pouze prognózy. Největšími favority na titul jsou samozřejmě Slavia, Sparta a Plzeň. Uvidíme, jak si to sedne v Bolce, no a v neděli můžete držet případně palce. Jsme Radio MB.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: Koupaliště v Mladé Boleslavi zůstává i dnes zavřené, možná o víkendu by mohlo být otevřeno, uvidíme podle počasí. Každopádně vypadá to, že od druhé poloviny příštího týdne se nám vrátí tropy, zřejmě i velmi vysoké teploty. Na začátku srpna by mohlo být i 35 stupňů. Je to zatím, myslím, v pořádku to počasí, užijeme si tedy pohodový den, sluníčko dnes bude zapadat krátce před 21. hodinou.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Hezké dopoledne, mám pro vás další pozvánku. V Mladé Boleslavi se nám totiž uskuteční další Josima běh městem. Bude to 6. září na Štěpánce. Start bude u krytého bazénu. V 9 hodin začnou dětské závody a pak další kategorie. Opět se bude pomáhat, výtěžek totiž bude věnován spolku Nedoklubko na podporu novorozenců. Pokud si také chcete zaběhat a pomáhat, samozřejmě můžete. Registrovat se lze na www.mbsauny.com. Posílám další muziku a přeju hezký den.
7: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

krásné dopoledne. Včera jsme u nás doma dostali obrovskou chuť na krevety, takže k obědu i k večeři se grilovaly krevety. Bylo to moc dobrý, no a teď už je tady také doba oběda, takže vám přeju dobrou chuť, pokud už si něco dopřáváte, nebo pokud se někam chystáte. Co bude u nás doma, to aktuálně vůbec netuším. Jestli se něco u nás vaří velmi často, tak jsou to, přátelé, špagety. Ano, jsme taková špagetová rodina díky naší holčičce, která prostě tyhle těstoviny miluje. Stejně jako další děti znáte to, špagety, hranolky, pizza a tak pořád dokola. Ale dnes bych to viděl na nějakou dobrou českou hotovku. Taky vám přeju ještě jednou dobrou chuť, zároveň se s vámi pro tuto chvíli loučím a přeju vám, ať máte pohodový středeční den. Radio MB.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je

0: pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: Českou středu už o víkendu začne nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže v Česku. Bývalý reprezentant Václav Pilař je rád, že po neplánovaném konci v Hradci Králové brzy našel nové angažmá v Bohemce. Cítí důvěru kouče i spoluhráčů a chtěl by jí co nejdříve splatit na hřišti. 37letý fotbalista to uvedl na tiskové konferenci v Dělíčku.
1: Moje první dojmy jsou vlastně krásným, tak aby nám mě tady baví. Jsou to skvělí kluci. Byl jsem rád, že jsem přijel za Bohemkou na soustředění. Tam jsme řešili nějaký dotrénování a přípravný zápasy, takže jsem byl rád, že jsem vlastně mohl ty kluky navnímat hlavně na hřišti, protože to je nejdůležitější a to mě strašně pomohlo, než bych třeba přišel v průběhu sezóny, tak to jsem moc rád.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Posloucháš správně.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memorial Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: otázka?
1: To je otázka. Láska tak kvete, když někde postel praská. Můžu říct, klidně tady a hned holky jsou všude. Jsou jich plný ulice i internet. Prý není možný všechny ženský světa mít, ale kdo říká, že se o to nesmíš ani pokusit. Svět patří tomu, kdo hraje poker s osudem. Tohle je život a nic víc už nikdy nebude.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hledá jako pondělí. Plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo Hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Vypni hlavu, zapni nás.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Mami, co bude k obědu?
1: Dneska mám prázdniny.
0: A co bude k večeři?
1: Pořád mám prázdniny.
2: Tak já objednávám pizzu Christe.
1: Vidíš, proto jsem si tě brala.
3: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 14:00.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více

0: kraj, díky moc.
1: Bylo 16 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
1: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Vítáte při středě, je to všechno v cajku? Doufám, že jo. Na rádiu MB už teď posloucháte Hodinu s Romanem, krásné odpoledne. Všechny naše posluchače mám pozdravovat od kolegy Lukáše, který odpoledne prostě nevysílá a důvod je jasný, Luky si válí šunky v Turecku. A má se hodně dobře, co mi tak dneska posílal hlasovky, byl takovej rozněžnělej, no prostě na tom sluníčku to asi dává zabrat. Já vám dám taky zabrat, pokusím se vás roztancovat, budu pro vás mít samozřejmě i rychlejší muziku, včetně skvělých devadesátek. Takže volume, doprava, ještě trošku víc a pořádně si to s námi užívejte. Já jsem Roman, jsme spolu do 17. hodiny.
1: Rádio MB.

0: Pouť už volá od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo Hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

0: Hezké odpoledne, musím se přiznat, že už dnes se těším na zítřejší dopolední rozjezd, protože přátelé, zítra bude den vanilkové zmrzliny. Nevím, kde si rádi dopřáváte zmrzlinu doma, nebo třeba chodíte někam natočenou. Já jsem měl naposledy, pokud se nepletu, v areálu na golfu v Mladé Boleslavi, také jsem měl v areálu občerstvení letadlo. To jsou zmrzliny, pokud se nepletu, opočenské, a to já mám docela rád. Takže už teď mohu prozradit, že zítřejší dopolední rozjezd mezi 9 a 12 hodinou bude hodně sladký. A dnešní hodina s Romanem nadále nabitá skvělou muzikou. Ať se vám příjemně poslouchá.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: hezké odpoledne. Info najdete i na našem webu nebo na našich sociálních sítích. Už zítra můžete vzít děti a zajet na pouť do Mnichova Hradiště. Je to tak, začíná Anenská pouť. Bohatý doprovodný program, samozřejmě kolotoče v ulici v Lípách. Právě od zítra až do neděle, tak si to pořádně užívejte. Pokud se třeba teprve chystáte někam na dovolenou a nevíte, jak vyplnit čas, já myslím, že právě v Mnichově Hradišti by to šlo. Tohle je pouť, která má obrovskou historii a také já už tam byl několikrát, no i tentokrát si to, přátelé, nenechám ujít. Pamatuju si na to a teď nechci kecat, jestli to bylo loni nebo před 2 lety, jak nás tam zasáhlo velmi nepříznivé počasí, pořádná buřina, lilo jako blázen, takže jsme tam přijeli, byli jsme tam asi tak 20 minut, zmokli jsme jako nikdy a zase jsme jeli mokrý domů. I proto jsem koukal na počasí, jako zítra by sem tam mohlo sprchnout, ale jinak, hlavně v pátek a v sobotu, to vypadá naprosto skvěle. Tak si to třeba taky naplánujte. My jsme Rádio MB, mikrofon teď patří Davidovi, já se s vámi pro dnešní den loučím a těším se zítra v dopoledním rozjezdu.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Milovníci upravených automobilů, sportovních vozů i veteránů si mohou do kalendáře zapsat sobotu 8. srpna. Na krásné louce v Mladé Boleslavi se uskuteční vůbec první ročník akce Diamond Car Meet Boleslav, která chce do města přinést moderní automobilový sraz s rodinnou atmosférou a bohatým celodenním programem. Kapacita vystavených vozidel je stanovena na 260 aut. Brány areálu se otevřou v 11 hodin.
0: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Je to jasný, máme krátce po 17. hodině a na rádiu MB může začít další hodina, pěkný letní podvečer. Máme středu, takže pro někoho je týden přesně v polovině, pro jiné třeba pořád běží zasloužená dovolená. Ať už se vracíte z práce, z výletu a nebo jen odpočíváte doma, jsem rád, že jste s rádiem MB. No a mimochodem, dnes je světový den mozku, takže pokud jste už dnes museli řešit složité úkoly, máte splněno, a jestli už po práci nechcete nad ničím přemýšlet, i to je vlastně skvělý způsob, jak si může mozek na chvilku odpočinout. No tak to chce pohodlí, přidejte hlasitost a my si společně užijeme středeční podvečer na rádiu MB. Za malou chvíli vám řeknu třeba o tom, proč vstáváme brzy na dovolených a o jaký chléb je nejvyšší zájem, i o tom se budeme bavit. Krásný den vám přeje David.
1: Rádio MB.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

pokračuje středa s datem 22. července. Znáte to taky? V práci je problém vstát ráno, to je jasný, ale dovolená je výjimkou. Jste vzhůru už před 7 a dobrovolně jdete na snídani nebo na pláž. Proč to je? Psychologové říkají, že za to může hlavně to, že se těšíme na nový den a nemáme v hlavě žádný seznam povinností, takže možná nepotřebujeme víc spánku, ale víc dní, na které se těšíme. Jak jste na tom vy, to mi klidně napište na našem webu www.radiomb.cz. Teď se

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Rádio MB.
6: Posloucháš správně.

0: No a teď pojďme za pekaři, ti potvrzují, že zájem o kváskový chleba ani po několika letech neklesá. Lidé si zvykli na výraznější chuť a často si pro čerstvý bochník zajdou třeba i přes celé město. No upřímně, vůně čerstvě upečeného chleba je jedna z mála věcí, která člověka dokáže přesvědčit vstát z gauče skoro okamžitě. Co říkáte? Nic, přátelé, mějte se krásně a já se na vás budu těšit opět zítra po 17. hodině.
1: Radio MB.
2: Radio MB.

0: 18 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Nenechte si ujít anenskou pouť, která se uskuteční od 24. července do 26. července v Mnichově Hradišti. Na malé i velké čeká spousta zábavy. Těšte se na Luna Park, včetně K2, stánkový prodej, občerstvení, sladkosti, skákadla a trhy.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: A pouť už volá od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo Hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz

0: 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Bounce Off Food Festival si můžete užít 25. července. Program bude připraven od 10 hodin ve volnočasovém areálu na školništi v Řízkách. Těšte se na herečku a moderátorku Markétu Hrubešovou. Dále kapely Academics a Smečka a samozřejmě spoustu dobrého jídla.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Zapo-

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. Bylo 20 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Akce Léto v parku se uskuteční 1. srpna v Bakově nad Jizerou. Program bude připraven v Komenského sadech. V 19 hodin vystoupí Brickstep a ve 20 hodin pak divadelní spolek Tyl Bakov nad Jizerou uvede hru Za dveřmi kanceláří. Vstupenky se prodávají na www.divadlobakov.cz.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: 21 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

finále 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

27. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Radio MB.
1: Radio MB.
0: Určujeme rytmus v bolce. Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.